0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.

0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.

0: Je tu len jedna voľná izba. No, dávno sa v nej nespalo.
1: O, na tom nezáleží.
0: A ani neupratovalo.
1: Ale dobré, dobré. Len ma tam už zavete, ledva stojím na nohách.
0: Ako si želáte, pane.

a začal hrať tam za vodou v rákosí. Femme fatale s výrazom zlomenej Edith Piaf.